Jestli už je čam vibe, malo už je čam můj vibe. Gangbang drive by, je mi se kůl mají. Kojí byla glavu, ovo je tvrd hype.